Radio B.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Sucho a nedostatek vody odhalili na Vranovské přehradě pozůstatky vesnice zatopené před 90 lety. Hladina je nyní o 10 metrů níž, než je obvyklé. Základy ze 70 původních domů jsou viditelné z veliké dálky. Prezident Petr Pavel během své dovolené v Maroku řídil po poušti za doprovodu známého dakarského fotografa Petra Luska. Fotografie z této události byla sdílena na sociálních sítích. Pavel v Maroku zůstane i během pátečních a sobotních voleb v říjnu 2024. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí prověřuje kampaň starosty města Nymburk, Tomáše Macha, který kandiduje za Nymburk s klidem. Radnice totiž financovala z městského rozpočtu vydání publikace, jež rekapituluje úspěchy současného vedení a nastiňuje plány pro budoucnost. Tato skutečnost vzbudila pozornost některých občanů, včetně Martina Pavlíčka, který na nepravidelnosti upozornil. Na Jižní Moravě je letos zaznamenáno už 501 případů žloutenky, což představuje více než dvojnásobný nárůst oproti loňským 220 případům. Epidemie by se mohla s nadcházejícím podzimem ještě zhoršit, varují hygienici. Kraj tvoří téměř třetinu republikových případů, které letos dosahují 1599. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Hoď se do klidu s rádiem B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Cameron Winter, frontman skupiny Geese, přináší svým posluchačům unikátní živé album Live at Carnegie Hall, které zachycuje magickou atmosféru jedinečného koncertu. Tento sólový projekt zdůrazňuje jeho skladatelské dovednosti a hluboký emocionální prožitek z hudby. Skladby jsou vydány pod labelem, který dbá na autenticitu a kvalitu zpracování každého tónu. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: David Pastrňák na ledě zářil jak rozsvícený vánoční stromeček s dvougólovou show a dvěma asistencemi, když vedl Boston k vítězství nad Utahem výsledkem 6-1. Karel Vejmelka se objevil v bráně protiletějící jako rychlík, zatímco Adam Klapka si v novém NHL ročníku 2024 poprvé otevřel střelecký účet, ale jeho Calgary podlehlo Coloradu 3-7. Přestože Martin Nečas zůstal bodově na nule, fanoušci ho nadále nepřestávají podporovat a očekávají jeho rychlé oživení na ledě. České fotbalistky vstupují do dvoukolové baráže o postup na mistrovství světa. První duel se Skotskem se odehraje v Pardubicích 12. října v 18 hodin a 40 minut. Sledujte je na ČT Sport a ČTT Sport Plus. Odveta v úterý 13. v říjnu ve Skotsku. Při fandění jistě nezapomeňte na dres a pořádný hlasivkový trénink. Plzeňští hokejisté přerušili sérii proher a v napínavé předehrávce 9. kola extraligy porazili České Budějovice 4-1. Výjimečný výkon předvedl Carter Robertson, který k vítězství přispěl dvěma góly a jednou asistencí, čímž Plzeň posunul na čtvrtou příčku tabulky. Doufáme, že Plzeň bude pokračovat v tomto vítězném tažení a její fanoušci nejen zažijí více radosti, ale i ochranu před frustrací. Alexander Čeferin se rozhodl znovu kandidovat na post předsedy UEFA, který zastává již od roku 2016. Jeho kandidaturu podpořilo všech 55 evropských národních federací a Čeferin prý zvažuje kandidaturu na třetí funkční období. Zůstává tak v čele evropského fotbalu, což je samozřejmě klíčové pro jeho budoucí směřování. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

se tu snažím představit si nepředstavitelný, ale kdybych s tím přestal, moje myšlenky jsou temný, takže musím, jinak se dusím, prostor se zmenšuje, bez dobra dojde k implozi, já nechci zemřít.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Sucho a nedostatek vody odhalily na Vranovské přehradě pozůstatky vesnice zatopené před 90 lety. Hladina je nyní o 10 metrů níž, než je obvyklé. Základy ze 70 původních domů jsou viditelné z veliké dálky. Prezident Petr Pavel během své dovolené v Maroku řídil po poušti za doprovodu známého dakarského fotografa Petra Luska. Fotografie z této události byla sdílena na sociálních sítích. Pavel v Maroku zůstane i během pátečních a sobotních voleb v říjnu 2024. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí prověřuje kampaň starosty města Nymburk, Tomáše Macha, který kandiduje za Nymburk s klidem. Radnice totiž financovala z městského rozpočtu vydání publikace, jež rekapituluje úspěchy současného vedení a nastiňuje plány pro budoucnost. Tato skutečnost vzbudila pozornost některých občanů, včetně Martina Pavlíčka, který na nepravidelnosti upozornil. Na jižní Moravě je letos zaznamenáno už 501 případů žloutenky, což představuje více než dvojnásobný nárůst oproti loňským 220 případům. Epidemie by se mohla s nadcházejícím podzimem ještě zhoršit, varují hygienici. Kraj tvoří téměř třetinu republikových případů, které letos dosahují 1599. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Marvel nás překvapuje oznámením nového špionážního seriálu Zodiac na Disney Plus pro rok 2088 a oznámil také tři nové speciály Marvel Zombies, které nás čekají v letech 2007, 2008 a 2009. Seriál by měl započít natáčení v Londýně na jaře 2007. Brad Winterbaum, vedoucí televize a animace Marvelu, přinesl tuto novinku do New York Comic Con, čímž pokračuje v posilování televizního impéria Marvelu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: David Pastrňák na ledě zářil jak rozsvícený vánoční stromeček s dvougólovou show a dvěma asistencemi, když vedl Boston k vítězství nad Utahem výsledkem 6-1. Karel Vejmelka se objevil v bráně protiletějící jako rychlík, zatímco Adam Klapka si v novém NHL ročníku 2024 poprvé otevřel střelecký účet, ale jeho Calgary podlehlo Coloradu 3-7. Přestože Martin Nečas zůstal bodově na nule, fanoušci ho nadále nepřestávají podporovat a očekávají jeho rychlé oživení na ledě. České fotbalistky vstupují do dvoukolové baráže o postup na mistrovství světa. První duel se Skotskem se odehraje v Pardubicích 12. října v 18 hodin a 40 minut. Sledujte je na ČT Sport a ČTT Sport Plus. Odveta v úterý 13. v říjnu ve Skotsku. Při fandění jistě nezapomeňte na dres a pořádný hlasivkový trénink. Plzeňští hokejisté přerušili sérii proher a v napínavé předehrávce 9. kola extraligy porazili České Budějovice 4-1. Výjimečný výkon předvedl Carter Robertson, který k vítězství přispěl dvěma góly a jednou asistencí, čímž Plzeň posunul na čtvrtou příčku tabulky. Doufáme, že Plzeň bude pokračovat v tomto vítězném tažení a její fanoušci nejen zažijí více radosti, ale i ochranu před frustrací. Alexander Čeferin se rozhodl znovu kandidovat na post předsedy UEFA, který zastává již od roku 2016. Jeho kandidaturu podpořilo všech 55 evropských národních federací a Čeferin prý zvažuje kandidaturu na třetí funkční období. Zůstává tak v čele evropského fotbalu, což je samozřejmě klíčové pro jeho budoucí směřování. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Nasledující flá.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi. Hoď se do klidu s Rádiem B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Sucho a nedostatek vody odhalily na Vranovské přehradě pozůstatky vesnice zatopené před 90 lety. Hladina je nyní o 10 metrů níž, než je obvyklé. Základy ze 70 původních domů jsou viditelné z veliké dálky. Prezident Petr Pavel během své dovolené v Maroku řídil po poušti za doprovodu známého dakarského fotografa Petra Luska. Fotografie z této události byla sdílena na sociálních sítích. Pavel v Maroku zůstane i během pátečních a sobotních voleb v říjnu 2024. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí prověřuje kampaň starosty města Nymburk Tomáše Macha, který kandiduje za Nymburk s klidem. Radnice totiž financovala z městského rozpočtu vydání publikace, jež rekapituluje úspěchy současného vedení a nastiňuje plány pro budoucnost. Tato skutečnost vzbudila pozornost některých občanů, včetně Martina Pavlíčka, který na nepravidelnosti upozornil. Na jižní Moravě je letos zaznamenáno už 501 případů žloutenky, což představuje více než dvojnásobný nárůst oproti loňským 220 případům. Epidemie by se mohla s nadcházejícím podzimem ještě zhoršit, varují hygienici. Kraj tvoří téměř třetinu republikových případů, které letos dosahují 1599. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě. Base up.

Tak ahoj, ahoj, zdraví vás DJ Rascal. Máme tady další pokračování pořadu Bass Up na rádiu B. A můžete poslouchat buď v úterý večer od 8 nebo v pátek od 10 dopoledne. A takže přeju příjemný poslech, máme tady hodinku bass music a začneme breakbeatem a tohle to je na začátek producent Menges a Slack. A track se jmenuje Sound Alarm a vyšlo to letos v dubnu na Gigabeat Records, takže přeju příjemný poslech na Bčku.

No a navážeme hned další breakbeatovou věcí a tenhle track dělal Beatload a jmenuje se Control. Vyšlo to na Space Bizarre.

No a mám tady další výborný break a ten dělal Guau a track se jmenuje Heavy Haters. Vyšlo to taky teďko v září. Posloucháte pořad Bass Up na rádiu Bčko. Zdraví vás Raskal. Přeju příjemný poslech.

pokračujeme dál. Další můj oblíbenec breakbeatové je Slug, producent, a ten teďko vydal track, který se jmenuje Drop the Beat, a vyšlo to na Breakin' Records, taky teďko záležitost ze září. Takže přeju příjemný poslech, posloucháte Radio Bčko, pořad Bejsav, buď úterý večer nebo pátek dopoledne. Zdraví vás Raskal.

No, už se pomalu přesouváme k dalšímu tracku, které je staršího vydání, vyšlo to v roce 2004. A jsou to Freestylers a track The Slammer a vyšlo to na jejich albu Rafask Fuck. A společně s 13 trackama na Ultramoda Music.

Tak přátelé, co na to říkáte, to je taková oldschoolová parádička, tenhle track mám fakt zažité a baví mě furt a dáme si dalšího umělce, který mě baví a je to Hankook a na Distortionu vydal teďko 1. října vyšel jeho track Voyager, který je taky boží, takže pojďme na to, producent Hankook.

Tak jsme mohli, přátelé, slyšet producenta Hankooka a navážeme už trošku jiným beatem a dáme si track Lightwork, který dělal DJ Zink a vyšlo to na jeho labelu Bingo Boss a teďko 2. října. A kdo ho sledujete, tak víte, že dělá takovýhle příjemný tracky teďko.

No a teďko opět změníme trošku styl a půjdeme do temnějších vod a tohleto to věc dělal Vres a Hypno a vyšlo jim čtyřtrackový EPčko na Deep Dark and Dangerous a tahle věc se jmenuje Global. Posloucháš Rádio Bčko?

No a ještě v tomhle tom ponurém stylu zůstaneme a hrozně se mi to líbí, tyhle ty čukačky bejzový, a další track dělal Odkat a track se jmenuje After Midnight a vydal teďko 4-trackový EP, který se jmenuje Sound System EP volume 2 a vyšlo to na jeho labelu Odkat a posloucháš Rádio Bčko.

No a následující věc bude taková dubovka, dělal ji Radical Guru a Sacklemen, jmenuje se Eat Walker. Sacklemen to remixoval, vyšlo to v roce 2019 na Moonshine Recordings a vyšlo přímo remixový album Moonshine Recordings 10 a celkem 32 tracků je tam a mně se zalíbil docela tenhle ten i se mi hodí do toho mixu, takže pojďme na to, dubovka od Radical Guru.

No ještě si dávají takovou jednu dubovou věc, takovou radikální, a dali Manu Digital a Omega Nebula. Vyšlo to teďko na X-Ray Production, taky zářijová věc, a track se jmenuje Our Story a dost mě baví, je taková věcná, takže pojďme na to. Posloucháte Rádio Bčko a pořad Bass Up a Big Up Omega Nebula.

No a pojďme dál, přátelé. Posloucháte Base Up 62, tohle je Mr. Quest a Mr. Blacks a tohle, jak se jmenuje, Jungle is Love a vyšlo to na Thomas Delta Recordings září tohohle roku.

Pro mě teda to byl krásný jungle tohleto, Big Up Mr. Quest a mám rád jeho věci a další producent, kterýho mám rád, je X-Ray Ted a společně s Leonem Rimesem dělali teďko novou věc, která se jmenuje All Know a líbí se mi, jak je taková jiná, než X-Ray Ted dělá, takže pojďme na ní. Pořad Bass Up 62.

No a teď už nám začíná hrát předposlední track pořadu Bass Up 62 a dělal ho Skuba. Je to umělec, který ho taky obdivuju a mám ho rád. Je šikovnej moc na takový jiný styly a teda ten track vydal taky v září, jmenuje se Late Night a vyšlo to na Ingram Audio.

Tak přátelé, tohle to byl pořad Bass Up, jsme na konci, takže už se s vámi jenom rozloučím, mějte se moc hezky. A dnešní díl jsem věnoval převážně breakbeatu, ale

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Sucho a nedostatek vody odhalily na Vranovské přehradě pozůstatky vesnice zatopené před 90 lety. Hladina je nyní o 10 metrů níž, než je obvyklé. Základy ze 70 původních domů jsou viditelné z veliké dálky. Prezident Petr Pavel během své dovolené v Maroku řídil po poušti za doprovodu známého dakarského fotografa Petra Luska. Fotografie z této události byla sdílena na sociálních sítích. Pavel v Maroku zůstane i během pátečních a sobotních voleb v říjnu 2024. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí prověřuje kampaň starosty města Nymburk Tomáše Macha, který kandiduje za Nymburk s klidem. Radnice totiž financovala z městského rozpočtu vydání publikace, jež rekapituluje úspěchy současného vedení a nastiňuje plány pro budoucnost. Tato skutečnost vzbudila pozornost některých občanů, včetně Martina Pavlíčka, který na nepravidelnosti upozornil. Na jižní Moravě je letos zaznamenáno už 501 případů žloutenky, což představuje více než dvojnásobný nárůst oproti loňským 220 případům. Epidemie by se mohla s nadcházejícím podzimem ještě zhoršit, varují hygienici. Kraj tvoří téměř třetinu republikových případů, které letos dosahují 1599. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B. It's so pointless. It is. And I find

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Cameron Winter, frontman skupiny Geese, přináší svým posluchačům unikátní živé album Live at Carnegie Hall, které zachycuje magickou atmosféru jedinečného koncertu. Tento sólový projekt zdůrazňuje jeho skladatelské dovednosti a hluboký emocionální prožitek z hudby. Skladby jsou vydány pod labelem, který dbá na autenticitu a kvalitu zpracování každého tónu. A nyní si pustíme vaši oblíbenou

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

na ledě. České fotbalistky vstupují do dvoukolové baráže o postup na mistrovství světa. První duel se Skotskem se odehraje v Pardubicích 12. října v 18 hodin a 40 minut. Sledujte je na ČT Sport a ČTT Sport Plus. Odveta v úterý 13. v říjnu ve Skotsku. Při fandění jistě nezapomeňte na dres a pořádný hlasivkový trénink. Plzeňští hokejisté přerušili sérii proher a v napínavé předehrávce 9. kola extraligy porazili České Budějovice 4:1. Výjimečný výkon předvedl Carter Robertson, který k vítězství přispěl 2 góly a 1 asistencí, čímž Plzeň posunul na 4. příčku tabulky. Doufáme, že Plzeň bude pokračovat v tomto vítězném tažení a její fanoušci nejen zažijí více radosti, ale i ochranu před frustrací. Alexander Čeferin se rozhodl znovu kandidovat na post předsedy UEFA, který zastává již od roku 2016. Jeho kandidaturu podpořilo všech 55 evropských národních federací a Čeferin prý zvažuje kandidaturu na 3. funkční období. Zůstává tak v čele evropského fotbalu, což je samozřejmě klíčové pro jeho budoucí směřování. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Po volebních koalicích v Praze se lídr ANO Jan Hušbauer potýká s výzvou, kdy většina stran nechce spolupracovat s jeho hnutím. Nicméně samotný Hušbauer by mohl být součástí koaliční spolupráce se třemi dalšími stranami více než ANO. Během předvolební debaty vyšlo najevo, že pro spolupráci s ním by byly otevřené až čtyři strany. Předvolební kampaně pro komunální volby přinášejí kuriózní momenty, když kandidáti experimentují s neobvyklými způsoby oslovení voličů. Od pornoherců až po mimozemšťany nabízí internetový prostor videa, která balancují na hranici humoru a trapnosti. Zahrnují i vystoupení známých osobností jako Michal David, které pobaví i s matou na místní úrovni. Kriminalisté v Liberci vyšetřují brutální útok na obsluhu kasina, který se stal v pondělí ráno a je kvalifikován jako pokus o vraždu. Útočník byl na místě zadržen policií a soudce ho následně na návrh kriminalistů poslal do vazby. Napadený muž skončil s těžkými zraněními v traumacentru liberecké nemocnice. Studená fronta ukončila období teplého babího léta, které převládalo na celém území. Srážky byly většinou nízké, ale místy se objevily bouřky a vydatnější deště. Silný vítr doprovázející frontu dosáhl výjimečně nárazů až kolem 100 km za hodinu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V povolebních koalicích v Praze se lídr ANO Jan Hušbauer potýká s výzvou, kdy většina stran nechce spolupracovat s jeho hnutím. Nicméně samotný Hušbauer by mohl být součástí koaliční spolupráce se třemi dalšími stranami více než ANO. Během předvolební debaty vyšlo najevo, že pro spolupráci s ním by byly otevřené až čtyři strany. Předvolební kampaně pro komunální volby přinášejí kuriózní momenty, když kandidáti experimentují s neobvyklými způsoby oslovení voličů. Od pornoherců až po mimozemšťany nabízí internetový prostor videa, která balancují na hranici humoru a trapnosti. Zahrnují i vystoupení známých osobností jako Michal David, které pobaví i s matou na místní úrovni. Kriminalisté v Liberci vyšetřují brutální útok na obsluhu kasina, který se stal v pondělí ráno a je kvalifikován jako pokus o vraždu. Útočník byl na místě zadržen policií a soudce ho následně na návrh kriminalistů poslal do vazby. Napadený muž skončil s těžkými zraněními v traumacentru liberecké nemocnice. Studená fronta ukončila období teplého babího léta, které převládalo na celém území. Srážky byly většinou nízké, ale místy se objevily bouřky a vydatnější deště. Silný vítr doprovázející frontu dosáhl výjimečně nárazů až kolem 100 km/h. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: začíná Boom Bap na Rádiu B.
1: Hip-hop is just beautiful.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Yeah. Hey. Hey.

0: this is that I'm here today.
1: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Praha od 1. října zrušila cenové stropy pro taxíky, což může znamenat, že jízda do centra města může vyjít na tisíce korun. Toto rozhodnutí pražského magistrátu může mít výrazné dopady na rozpočet návštěvníků i obyvatel metropole. Nová pravidla byla oznámena na webu hlavního města a zdůrazněna serverem z dopravy.cz. Během dovolené českého prezidenta Petra Pavla v marocké poušti došlo k vážné nehodě, při které se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel SCS Software Petr Šebor. Podle informací webu aktuálně se Šebor zranil začátkem týdne, poškodil si obratle a incident vyvolal značnou mediální pozornost. Prezident Pavel zůstal nezraněn a je v pořádku. V pátek a sobotu se současně s komunálními volbami uskuteční téměř 40 místních referend, kde obyvatelé budou rozhodovat o větrných a solárních elektrárnách či nakládání s odpady. Trend rostoucího počtu referend je dlouhodobý. Před 4 lety bylo podobných událostí méně. Tento rozmach je jasným signálem rostoucího zájmu obyvatel o zapojení se do rozhodování o lokálních otázkách. V povolebních koalicích v Praze se lídr ANO Jan Hušbauer potýká s výzvou, kdy většina stran nechce spolupracovat s jeho hnutím. Nicméně samotný Hušbauer by mohl být součástí koaliční spolupráce se třemi dalšími stranami více než ANO. Během předvolební debaty vyšlo najevo, že pro spolupráci s ním by byly otevřené až 4 strany. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Barbora Čoupenič, hvězda českého plavání, oslnila fanoušky čtvrtým titulem mistryně Evropy a její taktika se úspěšně zlepšuje. Při přísném tréninku a nadcházejících závodech je nadále motivovaná a plno energie. Bude zajímavé sledovat, kam se její kariéra v 2024 posune. Čeští fotbalisté do 21 let se postaví Turecku v listopadové baráži o Euro. Úvodní zápas zahrají na půdě soupeře. Odveta se uskuteční doma, termíny jsou v rukou UEFA, která losovala ve Švýcarsku. Fanoušci už jistě počítají dny a těší se na vzrušující fotbalové chvíle, které tento dvojzápas přinese. 10. roku od posledního nízkého počtu startujících má letošní Velká Pardubická jen 10 koní, což ale nahrazuje vysokou kvalitou. Sledovat ji můžete na ČT Sport, kde v neděli začne od 10:30 dopoledne. Samotný start závodu je naplánovaný na 15:30 odpoledne. Méně koní znamená více napětí, takže očekávejte vzrušující jezdeckou podívanou, která rozhodně stojí za to. Filip Král dnes zářil jako supernova ve vesmíru českého hokeje, když pomohl brněnské Kometě k vítězství nad Spartou v prodloužení a získal 3 body. Po 2 zápasech na tribuně, kde byl nezúčastněným divákem, včera ukázal, že jeho návrat do sestavy je jako kouzelný trik, který proměnil 2x asistenci a 1 gól. Kometa slavila svou 3. výhru v řadě v roce 2024 a v O2 aréně svítili, přestože v základní hrací době ztratili 2brankový náskok. A to je fit ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Praha od 1. října zrušila cenové stropy pro taxíky, což může znamenat, že jízda do centra města může vyjít na tisíce korun. Toto rozhodnutí pražského magistrátu může mít výrazné dopady na rozpočet návštěvníků i obyvatel metropole. Nová pravidla byla oznámena na webu hlavního města a zdůrazněna serverem zdopravy.cz. Během dovolené českého prezidenta Petra Pavla v marocké poušti došlo k vážné nehodě, při které se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel SCS Software Petr Šebor. Podle informací webu aktuálně se Šebor zranil začátkem týdne, poškodil si obratle a incident vyvolal značnou mediální pozornost. Prezident Pavel zůstal nezraněn a je v pořádku. V pátek a sobotu se současně s komunálními volbami uskuteční téměř 40 místních referend, kde obyvatelé budou rozhodovat o větrných a solárních elektrárnách či nakládání s odpady. Trend rostoucího počtu referend je dlouhodobý. Před 4 lety bylo podobných událostí méně. Tento rozmach je jasným signálem rostoucího zájmu obyvatel o zapojení se do rozhodování o lokálních otázkách. V povolebních koalicích v Praze se lídr ANO Jan Hušbauer potýká s výzvou, kdy většina stran nechce spolupracovat s jeho hnutím. Nicméně samotný Hušbauer by mohl být součástí koaliční spolupráce se 3 dalšími stranami více než ANO. Během předvolební debaty vyšlo najevo, že pro spolupráci s ním by byly otevřené až 4 strany. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
1: Pořádně nalomený beat. To na Bčku může.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Cameron Winter, frontman skupiny Geese, přináší svým posluchačům unikátní živé album Live at Carnegie Hall, které zachycuje magickou atmosféru jedinečného koncertu. Tento sólový projekt zdůrazňuje jeho skladatelské dovednosti a hluboký emocionální prožitek z hudby. Skladby jsou vydány pod labelem, který dbá na autenticitu a kvalitu zpracování každého tónu. A nyní si pustíme vaši oblíbenou.
2: Radio.

0: sme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Barbora Čoupenič, hvězda českého plavání, oslnila fanoušky čtvrtým titulem mistryně Evropy a její taktika se úspěšně zlepšuje. Při přísném tréninku a nadcházejících závodech je nadále motivovaná a plno energie. Bude zajímavé sledovat, kam se její kariéra v 2024 posune. Čeští fotbalisté do 21 let se postaví Turecku v listopadové baráži o Euro. Úvodní zápas zahrají na půdě soupeře. Odveta se uskuteční doma, termíny jsou v rukou UEFA, která losovala ve Švýcarsku. Fanoušci už jistě počítají dny a těší se na vzrušující fotbalové chvíle, které tento dvojzápas přinese. 10. roku od posledního nízkého počtu startujících má letošní Velká Pardubická jen 10 koní, což ale nahrazuje vysokou kvalitou. Sledovat ji můžete na ČT Sport, kde v neděli začne od 10:30 dopoledne. Samotný start závodu je naplánovaný na 15:30 odpoledne. Méně koní znamená více napětí, takže očekávejte vzrušující jezdeckou podívanou, která rozhodně stojí za to. Filip Král dnes zářil jako supernova ve vesmíru českého hokeje, když pomohl brněnské Kometě k vítězství nad Spartou v prodloužení a získal 3 body. Po 2 zápasech na tribuně, kde byl nezúčastněným divákem, včera ukázal, že jeho návrat do sestavy je jako kouzelný trik, který proměnil 2x asistenci a 1 gól. Kometa slavila svou 3. výhru v řadě v roce 2024 a v O2 aréně svítili, přestože v základní hrací době ztratili 2brankový náskok. A to je fit ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: you've got.
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na Rádiu B. Rádiu B.
2: Could you play something with a beat?
3: What do you mean something with a beat?
2: You know, something like a dance too.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je rád.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Praha od 1. října zrušila cenové stropy pro taxíky, což může znamenat, že jízda do centra města může vyjít na tisíce korun. Toto rozhodnutí pražského magistrátu může mít výrazné dopady na rozpočet návštěvníků i obyvatel metropole. Nová pravidla byla oznámena na webu hlavního města a zdůrazněna serverem zdopravy.cz. Během dovolené českého prezidenta Petra Pavla v marocké poušti došlo k vážné nehodě, při které se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel SCS Software Petr Šebor. Podle informací webu aktuálně se Šebor zranil začátkem týdne, poškodil si obratle a incident vyvolal značnou mediální pozornost. Prezident Pavel zůstal nezraněn a je v pořádku. V pátek a sobotu se současně s komunálními volbami uskuteční téměř 40 místních referend, kde obyvatelé budou rozhodovat o větrných a solárních elektrárnách či nakládání s odpady. Trend rostoucího počtu referend je dlouhodobý. Před 4 lety bylo podobných událostí méně. Tento rozmach je jasným signálem rostoucího zájmu obyvatel o zapojení se do rozhodování o lokálních otázkách. V povolebních koalicích v Praze se lídr ANO Jan Hušbauer potýká s výzvou, kdy většina stran nechce spolupracovat s jeho hnutím. Nicméně samotný Hušbauer by mohl být součástí koaliční spolupráce se třemi dalšími stranami více než ANO. Během předvolební debaty vyšlo najevo, že pro spolupráci s ním by byly otevřené až 4 strany. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
2: proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na Rádiu Bčko.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Marvel nás překvapuje oznámením nového špionážního seriálu Zodiac na Disney Plus pro rok 2088 a oznámil také tři nové speciály Marvel Zombies, které nás čekají v letech 2007, 2008 a 2009. Seriál by měl započít natáčení v Londýně na jaře 2007. Brett Winterbaum, vedoucí televize a animace Marvelu, přinesl tuto novinku do New York Comic Con, čímž pokračuje v posilování televizního impéria Marvelu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Barbora Čoupenič, hvězda českého plavání, oslnila fanoušky čtvrtým titulem mistryně Evropy a její taktika se úspěšně zlepšuje. Při přísném tréninku a nadcházejících závodech je nadále motivovaná a plno energie. Bude zajímavé sledovat, kam se její kariéra v 2024 posune. Čeští fotbalisté do 21 let se postaví Turecku v listopadové baráži o Euro, úvodní zápas zahrají na půdě soupeře. Odveta se uskuteční doma, termíny jsou v rukou UEFA, která losovala ve Švýcarsku. Fanoušci už jistě počítají dny a těší se na vzrušující fotbalové chvíle, které tento dvojzápas přinese. 10. roku od posledního nízkého počtu startujících má letošní Velká Pardubická jen 10 koní, což ale nahrazuje vysokou kvalitou. Sledovat ji můžete na ČT Sport, kde v neděli začne od 10:30 dopoledne. Samotný start závodu je naplánovaný na 15:30 odpoledne. Méně koní znamená více napětí, takže očekávejte vzrušující jezdeckou podívanou, která rozhodně stojí za to. Filip Král dnes zářil jako supernova ve vesmíru českého hokeje, když pomohl brněnské Kometě k vítězství nad Spartou v prodloužení a získal 3 body. Po 2 zápasech na tribuně, kde byl nezúčastněným divákem, včera ukázal, že jeho návrat do sestavy je jako kouzelný trik, který proměnil 2x asistenci a 1 gól. Kometa slavila svou 3. výhru v řadě v roce 2024 a v O2 aréně svítili, přestože v základní hrací době ztratili 2brankový náskok. A to je fakt ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

It's all about the rise, the rise.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiax. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

tohle to byl pořad exkluziv na rádiu B, já jsem DJ Spin, doufám, že jste se bavili všichni stejně tak jako já, protože já jsem si to moc užil a budu se těšit na vaše uši, protože připravený pro vaše uši mám zase další set, takže se uslyšíme příště, takže mějte krásný týden, víkend, záleží na tom, co končí a co začíná. Že si jdete do práce, tak ať vám to rychle uteče a jestli máte volno, tak vám přeju příjemnou zábavu a načerpejte energii na další pracovní dny. DJ Spin se s váma loučí, pořadu exkluziv na Rádiu B. Čau.

Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiax. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: na rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš bobrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky,

Al drum and bianco, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku, a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila, což jí mám dát do playlistu, to vám pustím teď, prostě chci.

si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hrávávali, a to Electroswing.

Dneska to bude mít takový krásný, pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe. Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt.

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Ty vole, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád,

Posloucháš pořád myšmaš, na Bčku jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho, mišmaše.

Bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel od Drum'n Bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Každopádně posloucháš pořád Myš Mož. Tady říkám hodně každopádně, takže každopádně bez každopádně.

Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Každopádně v pátek počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hanba fackovala, kdybych nezahrál

po pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to deal. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujem si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kurník šopa.

0: Je půlnoc na rádiu B.
1: Hey yo, check this out. It's just a beat.

Right now,

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

damn right. It's better than yours, I could teach you, but I'm

0: pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drum and bassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drum and bassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu,